0: Chcete si upírat?
1: Dětěž KRA, to je R1.
2: Mule, če, bir, mu, če, re, birovat.
1: Is KRA, ini adalah KR1. Itu KR1.
3: Destar ko, R.
1: Esto es KR1.
3: To je ktečka R, tečka jedna.
1: Destar ko, R. Is še K, this is K, R1.